0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 5 hodín, 36 minút. Dnes si zaspomíname na Karla Gotta. 1. oktobra si pripomíname 7 rokov od jeho úmrtia. Narodil sa 14. júla 1939 v Plzni. Patril medzi najvýznamnejších a najpopulárnejších spevákov v dejinách československej populárnej hudby. V rokoch 1965 až 2019 predal 50 miliónov nosičov albumov, čo z neho urobilo najúspešnejšieho českého interpreta. Celkovo naspieval 978 piesní, v anketách Zlatý Slávik a neskôr Český Slávik získal viac ako 42 ocenení. Dostal viac ako 120 televíznych ocenení, 8 zlatých platní, jednu diamantovú platňu. Opakovane sa umiestňoval na prvých priečkach hitparád a predaja nosičov. Počas svojej kariéry vydal 293 solových albumov na domácej scéne aj v zahraničí. Spolupracoval s mnohými významnými umelcami.
2: V té době jsem se domníval, že to je otázka jenom několika let, protože sám v tom věku jsem byl přesvědčený, že populární muziku můžou dělat jenom mladí interpreti, pokud to není image Franka Sinatry nebo těchto zpěváků, kteří jaksi jdou nadčasově přes generace a zpívají takzvaný standard, takový ten repertoár, který není hitový, je spíš taneční a je takový salonní a jak se říkalo v Americe, hudba pro bohaté. Já už tak to jsem věděl, že budu muset brzo asi končit a co budu dělat potom. A tak mě napadlo, že bych rád dělal prostě moderátora na rádiu a že bych rád pouštěl muziku, kterou mám rád. No.
1: Spomienku na Karla Gotta umocníme nasledujúcou skladbou.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: andro berjek ezeros enyashel te efta vardejek pes arakia eromani intelligencia proyecto mashkate mutno kongresis andro orpington pasholondin amaro adadive sutno respondentos o Michal Mižigár kerdia o viskumo savisa ze situácia andro čechoslovačiko.
1: Když se nad tím zamyslím, tak rok 71 bylo vlastně takový období, kdy mezi Romy ještě jakoby přece už v Československu jako začínala normalizace po invazi vojsk Varšavské smlouvy. No tak Romové ještě přece jako pod přísným dohledem, ale mohli mít organizaci Svaz cikánů Romů na Slovensku Zväz cikánů Romů. Obě dvě tyhle pobočky nebo tyhle organizace jeli odděleně svou linku a v roce 1971 je třeba takový období, kdy Romové z Brna, hlavně ústřední vedení, navazuje kontakty s Romy ve Francii na té pouti, která je věnovaná svaté nebo Černé Sáře, de Kalisára, kde vlastně se potkali s Vankem Rudou, který vlastně byl v týmu v blízkosti Gratana Paxtna, který potom organizoval do tehdy přípravné setkání na první světový romský kongres blízko Londýna. A zároveň jako ta změna proběhla strašně brzo. Během pár let byla rychle uzavřena pobočka Zväzu cikánů Romů na Slovensku a v Čechách, v České socialistické republice k tomu došlo v roce 1983 a tím pádem vlastně Romové už vůbec jako nebyli, Romové už nebyli reprezentováni a zároveň reaguje potom na to i jako dokument Charty 77, kde se píše, že kromě toho, že romské děti jsou systematicky posílené, no tehdy do zvláštních škol, jako na ženách je prováděna sterilizace a zároveň Romové vůbec nemají kulturní a politická práva. Což vlastně, když se potom podívám do roku 83, tak vlastně jako tohle období přetrvávalo. Vlastně já jsem ve své diplomové práci hlavně vycházel, nebo jsem zapracovával emancipaci Romů během toho, kdy se děly ty tři kongresy v roce 71, v roce 78 v Ženevě a v roce 81 v západním Německu. No tak vlastně českoslovenští Romové byli puštěni jenom do Velké Británie, ale potom v roce 78 už vlastně nikdo z nich puštěný, myslím, z těch lidí, kteří reprezentovali organizaci Svaz cikánů Romů, byť jako tam měli pozvání od blízkého člověka, tehdy pana doktora, romského lékaře z Klenovce, který předtím emigroval do Švýcarska, který tam zakládal IRU, International Roman Union, čili Mezinárodní romskou unii. No tak tyto Romové vlastně vůbec poštění státem nebyly a dostala se tam no tehdy mladá novinářka, absolventka z univerzity Anna Klempárová, kterou dneska známe jako Annu Koptovou.
0: Sarpes o Romane participanta Richtinenas pro Romanolu Makero Congressis Penela Buter o Michal Mižigár.
1: Z mého pohledu je to vzácný moment, protože je to situace nebo milník, kdy se potkávají Romové z východního bloku v západní Evropy v období, kdy Evropa je rozdělená železnou oponou, tak vlastně ti Romové z Československa a z Jugoslávie byly dvě delegace, které přicházely ze sociálních zemí jako země, které reprezentovaly svůj stát, zároveň měli jako všechny povolení i jako podporu. A tam třeba když se vrátím k té myšlence, jak to probíhalo, nebo jak se to, co jsem já vysledoval v archivních materiálech a z rozhovory s panem Gratanem Paxnem, který má úžasnou paměť a všechno si pamatuje a musím ocenit, když jsem jako procházel archivy, jak to všechno jako pečlivě uchovával přes půl století, tak je tam vidět, že jako ten kongres jako se nekonal jako něco, co bylo vítané. Jo? I přesto, že když se oni to organizovali, chystali to, tak v tom městě v Chelsfieldu u Orpingtonu se to muselo utajovat, to místo, protože odehrávalo se to v Kentu, v jižní Anglii, která měla strašně silný protiromský rasismus. Dokonce je to město, a to je ten paradox, že tam se lidi předtím složili na to, aby vyhnali ty místní jako ty travelery. A pak se tam dokonal ten kongres. A to ještě se konalo s tím, že se neuvádělo ani přesný místo, kde to bude. Jo, ti novináři se to dozvěděli pár hodin jako telefonicky předtím. Takže se to vlastně jako takhle muselo jako datajit a když se potom jako setkali tam na tom místě, tak oni si uvědomovali, že už ten moment nemusí zpátky jako nastat. Jo, oni si uvědomovali, že v Československu byla invaze a oni si uvědomovali, že prostě jako už jako se nemusí jako dopotkat a z momentu jako najednou a někdo z nich jako řekl Akanakira so kongreso. Jako v balkánské romštině, že teď uděláme kongres a oni říkají, ano, ano, ano. A tak vlastně jakoby z přípravy, i když jako ono to je jako příprava, ale jako ten kongres, teda se, ono to bylo připravené, ono to byla akce na celý týden a já tady, když se podívám, jo, vlastně jakoby měla to být jakoby přípravná konference, dokonce i jako pozvánky, které byly v archivu jsem našel ve španělštině a v angličtině a měly jako název Invitation to the Preparatory Conference. Jo? Takže pozvání na přípravnou konferenci. A když se podívám, tak ten jako kongres jako se konal od 5. do 12. dubna, neboli apríla. Začal to v pondělí 5. dubna 1971. A ta první akce byla výstava, jejíž jméno ale nebylo zmíněno v programu, jenom víme, že se to konalo. Ve středu 7. dubna do Londýna přilétají různé delegace, které se přesouvají do Connaught House, což vlastně byla do soukromá škola v Chelsfieldu a tam se to vlastně všechno odehrávalo. Přicházeli i delegáti ze Španělska, z Francie, z Belgie, z Velké Británie, z Jugoslávie a Československa. A na rozdíl a zároveň tady vidím, jako no tohle byly ty oficiální jako delegace a samozřejmě byli tam i další lidi, kteří přišli jako jednotlivci. A zároveň no toto setkání je taky nejenom jakoby v rámci těch zemí, ale objevili se mezi něma, byli to zástupci i různých romských podskupin, kde vlastně byli Arli Džambášové, Dakal Draši, Lovárové, Sinti, Manuše, Dakal Romaničas, Mincers, irští jakoby travelezi, jako taky evropští Romové, kteří se říkají Roma, třeba například z Československa. Další den, tohle byla středa. Ve čtvrtek 8. dubna bylo první setkání, který zahájil Gratan Paxen a tehdy Van Corda z Francie, kde se odprezentovali jejich jakoby, situace v jejich zemích, ze kterých přišli. A odpoledne se konalo setkání s britským delegátem do Rady Evropy, nebo s britským delegátem do Rady Evropy s Joanem Vickersem. V pátek 9. účastníci byli rozděleni do různých komisí.
0: Pro Romano Lumakero kongresi zo participanta nekbuter andale romani inteligencia kerde o komisii. Sare komisia palo sociálna buťa, palo sikaviben, pale Romani čip. Je glendar sa ze komisia palo samur daripen, od ujto lumakero mariben u maribnaskere reparácii.
1: Te pracovní skupiny byly, jedna z nich byla komise pro odškodnění holokaustu, druhá komise byla vzdělávací, ta potom následovala kulturní, další otázka se věnovala do sociální otázce, dalším tématem a zároveň to mělo i svoji, jako do komise byl jazyk věnovaný romštině. Vlastně, jakoby, že ten kongres se odehrává v roce 1971, kdy ještě pořád není uznaný romský holokaust, kdy přeživší prostě jako si nesou to trauma, mají mnoho problémů, hlavně ve Francii, odkud přichází jako Vankoruda, kteří následují myšlenky Vajdy Vojeda, což byl svým druhem, jakoby dnešním jazykem bychom řekli, že to byl artivista nebo artistický aktivista, který dělal různý divadelní představení a tím pádem upoutával na sebe do pozornost. A tento Vajda Vojevod, on založil organizaci ve Francii, která se potom zrušila, ale za tohoto společenství nebo za těchto kruhů právě vychází lidi, jako je Vanko Ruda, jeho bratr Leula Ruda, z těch okruhů přichází třeba i Matteo Maximov. A toto je vlastně ta inteligence Romů, kterou my dneska už známe, jakoby historické osobnosti. Tady je taková zmínka, že když to jako začínalo, no tak oni věnovali 2 minuty jako do poctě, když se všichni doposátavili a vzpomíná na to, Gratton Paxen hned práce po kongresu vydává zprávu v žurnálu of the Gypsy Lore Society, kde vlastně píše, i přesto, že uběhlo 1/4 století, hned krátce po kongresu, kdy Gratton Paxen vydává zprávu, svůj referát v romistickém časopisu The Gypsy Lore Society. Zmiňuje se o tom těžkém momentu, když byla vzpomínka na holokaust, kde se lidi posátavili a věnovali 2minutovou jako tichou úctu, jako do projev té úcty. A třeba já cituju, že kdy vlastně se vzpomínal jako na 500 000 jako našich lidí vyvražděný fašisty, a pokračuje ta citace jako potom po části. Navzdory tomu, že uběhlo přes 1/4 století, jsou to pro nás stále těžké vzpomínky. Důležité bylo, že ty lidi se to pamatovali a tyhle mladí Romové, kterým tenkrát bylo kolem 30 let, oni pocházeli z Paříže, kde viděli mnoho evropských Romů, kteří přišli do poválce a měli problémy, jako neměli občanství, byli to většinou třeba přeživší, kdy třeba jim celé rody jako zahynuli v koncentračních táborách nebo v jiných jako při jiných jako do masakrech a tak. No tak vlastně jakoby tu byla pořád ta myšlenka získat to odškodnění, kdežto ten svět furt ten romský holokaust zjednodušoval neboli řekl bych, i popíral strašně dlouhou dobu. Mnoho Romů umíralo bez toho, aniž by se dočkali odškodnění nebo nějaké to. V tomhle v uznání holokaustu právě se hrál ten 10. kongres, který se konal v roce 1981 v západoněmeckém. Kancléř Helmut Schmidt uznává romský holokaust až v roce 1982, skoro po 40 letech.
0: Amare rania teraja, o Romanu lava vľasko ágor. Relácia pre Kaltumende kerde, Erika Godlová, T. Dominika Baďová. Andale redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Mangastumenge mekšukar.

0: Iba kúsok za našimi hranicami, z druhej strany Bielých Karpát, sa nedávno krstil nový dychovkový album. My si z neho samozrejme budeme aj čosi hrať, ale najskôr vám ponúkneme rozhovor s našim kamarátom a moderátorom podujatia na Březovej s Jiřím Kokmotosom.
1: Jiříčku, my sa s tebou trošku tak na diaľku spájame, najmä preto, že sme sa dozvedeli veľmi príjemnú informáciu, že ty si bol na jednej fantastickej akcii, ktorá bola spojená s uvedením nového albumu dychovej hudby Březoviané. Tak prvá zásadná otázka, jaké to bylo?
2: Bylo to bezvadné. Musím říct, že pro mě to byla jedna z akcí roku a myslím si, že v tomhle můžu docela hodnotit, protože pracuju snad každý víkend v roce a nikdy i na dvou, třech akcí za den, takže těch akcí je několik desítek za celý rok, které můžu takhle porovnat. A Březoviané na tom pracovali už hodně dlouho dopředu, na té akci. Manželky napekly, vinaři přijeli z celé Moravy, lidé, přátelé, kamarádi ze všech možných koutů, byla tam návštěva z Polska, prostě mrak lidí, dali do toho energii a bylo to ohromně poznat. Ta akce měla fakt tak jakoby pozitivní nádech a jak si z Moravy přijeli tam ze všech koutů, byli tam Valaši, z jižní Moravy přijeli lidé a tak dál, takže opravdu to mělo takový skvělý náboj. Moc dobře se tam dělalo a musím říct, že když bych to řekl hezky česky, dlouho jsem se tak hezky nezamoderoval jako tam.
1: Tak to je skvelé. Skúsme si priblížiť, kto okrem domácej kapely, ktorá teda bola hrdá na dielko, ktoré sa jej podarilo, si tam ešte zahral, koho si tam

0: Jak prostě mrak bezvadných lidí, bych pomenoval celou kapelu, včetně zpěvaček, že jo, a tak dál, tak tu Faranka je samozřejmě jako top, o tom se bavit nemusíme, ale pro mě výborné překvapení teda byla dechová hudba Sůčanka z Dolné Suče, což je kapela, která funguje vlastně poměrně krátce, i když ona tuším, že v Dolné Suči navazovala na tradici jedné bývalé kapely, ale v tom si teda nejsem zase tak jistý, ale nějak tak to bylo, a funguje od roku 2024. Jsou to mladá děcka pod vedením kapelníka Kristiána Volocha a byli teda výborní. Oni otevírali celou tu přehlídku festivalovou nebo tady to odpolední setkání těch čtyř kapel, a byli fakt super, mají taky výborné zpěváky, zpěvačky. Co mě potěšilo, já jsem se toho trošku bál, nebo vždycky se trošku bojím takových těch jakoby předělávek moderních věcí do dechovky, protože co si budeme, ne vždycky to vyjde. A oni měli předělávku známé písničky, teď nevím, jestli se to jmenuje Fero nebo Kamarád Fero od Elánu, to znáte určitě, ne?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak to jsem se trošku bál, jak to dopadne, a bylo to skvělý, teda fakt pecka. Jako musím říct, že tohle, jestli budete mít někde možnost vidět, jestli bude Sůčanka někde hrát, jakože hrají na poměrně dost akcí, tak když budete mít možnost, řekněte jim, že chcete Fera od Elánu, a to je teda fakt pecka, to tam všichni normálně prostě jásali. A toto byla první kapela, která to otevírala. To víte, vždycky ty začátky jsou takové, než se to publikum trošku takzvaně rozehřeje, tak tady byli všichni rozparáděni díky Sůčance, teda fakt jakože velmi, a bylo to bezvadné.
2: Spomenul si Sůčanku, spomenul si tú Faranku, ale ještě tam teda byla kapela, o které to bylo nejvíc, a sice Březoviané. No a Lanžočané a tyto dvě bandy mají na kraji toho istého umeleckého vedúceho, je to tak?
0: Je to tak. Milan Prajka vede jak dechovou hudbu Lanžočané, což je vlastně taková jako jeho domácí kapela, plus samozřejmě teď Březoviany. Březovianům poslední týdnech dával velkou přednost, protože teď právě dělali tady tuhletu akci, zároveň točili CDčko, takže se jim hodně věnoval. Musím říct, že teda z té kapely vymlátil neuvěřitelné věci, že Březoviané fakt hráli skvěle. Měli výběr od různých autorů, moravských, českých i vlastně slovenských, nějaké věci, které měly vysloveně jakoby aktuální. A všechno to bylo z toho jejich CDčka, které má tuším 12 nebo 14 tracků. To CDčko se jmenuje Moje Březová a je to vlastně Valčík, který napsal Miloš Procházka a Mira Končitík. Mira Končitík je takový, bych řekl, Nestor z Bílých Karpat, strašně fajn borec. Miloš Procházka je legendární autor, bych řekl, dneska asi jeden z takových nejplodnějších a nejhranějších moravské dechovky, je nějak taky výborný pedagog na základní umělecké škole v Kyjově. Tak napsal tady ten Valčík Moje Březová, a to teda byla taky taková jako velmi dojemná akce, protože klukům se podařilo natočit vlastně dronové záběry Březové, a k tomu hrál tady ten Valčík. Přátelé, teda tam jedno oko nezůstalo suché. Já teda nejsem Březovian a Březově jsem byl asi po druhé nebo po třetí v životě, takže mě nikdo nemůže vinit z nějaké nostalgie, ale to teda sedlo, jak my říkáme, jak prdel na hrnec, to tak všechno sedlo, že teda i mě to dojalo. To byla fakt jako pecka, to měl krásně udělané. No a potom Lanžočané, což je deková hudba vlastně, která, bych řekl, zachránila, nebo zachránila čest Lanžotu. Lanžot mám moc rád. V Lanžotě je muzikant každý, kdo má pusu, ale bohužel vlastně se tam ta tradice těch dechových hudeb tak trošku jakoby rozdrobila, když to tak řeknu. Byla dechová hudba Lanžočanka dlouhou dobu, která byla velmi výrazná tady na Moravě, troufnu si říct i vlastně na Slovensku. Ale bohužel pánové už prostě zestárli a ta muzika už vlastně jak kdyby skončila. A vlastně v Lanžotě, což je taková jakoby meka, bych řekl, moravské dechovky a lidové písničky, žádná kapela nebyla. Takže vlastně Milan Prajka to tam teď vlastně nějakým způsobem, bych řekl, zachránil, dal to dohromady. Jsou tam skvělí muzikanti, je tam jeho brácha, mrak dalších lidí, takže dechová hudba Lanžočané je na velmi vysoké úrovni. Hrají hodně věci podlužácké, takže je to samozřejmě takové spíš jako pomalejší tempíčko, ale myslím si, že to lidem vyhovovalo. Každopádně i Lanžočané skvěle teda publikum pobavili, takže to bylo bezvadné.
1: Tak takýto obsažný report z krstu CDčka dechovej hudby Březoviané som sama ani nečakala. Jirko, veľmi veľmi pekne ďakujeme. Sme radi, že sme ťa tam mali, lebo sami by sme to takto kvetná to hádam ani neopísali.
0: Ja som nevedel, kolik mám času, tak som to tak ako vykladal, jak mi púsa narostla. Každopádne teda díky za možnosť i vašim poslucháčom říct.

0: Festival Campfest už dávno nie je len slovenským festivalom. Chodí sem mnoho dobrovoľníkov z Českej republiky, aj mnoho účastníkov a účinkujúcich. Jednou z nich bola pani Kristýna.
1: My sme teraz asi v Prahe, ja som manželka pastora a zároveň worship leader.
0: Aký vy máte príbeh vášho života?
1: No ja som pôvodne z katolické rodiny, ale takový tý český menej praktikujúci. A potom v 15 letech jsem začala přemýšlet o mojí identitě a otázky, co je po smrti. Jsem zpěvačka, chodila jsem tehdy do sboru a moje kamarádka chodila jenom na jedné zkoušky, jenom úterý a ve čtvrtek nechodila. A já jsem se jí zeptala, proč nechodí a ona řekla, já chodím na biblickou skupinku. Příště jsem šla s ní do církve a pamatuju si, že jsem seděla úplně vzadu. Bylo mi 15 let a koukala jsem se a potom byla výzva. Já si pamatuju doteďka, co jsem měla na sobě a pamatuju si, že když byla výzva a oni řekli, pojďte dopředu, že jsem si řekla, já dopředu nepůjdu a pak jsem stála vepředu. A změnilo to můj život a nejenom ta modlitba samotná, ale i ta komunita. Já hrozně moc věřím církev a v komunitu věřících a pro mě je to srdcová záležitost církev.
0: Vy vediete teda spoločenstvo ľudí k oslave Boha. Aké je to v Prahe a aké je to na Slovensku?
1: Česko je méně křesťanský, máme míň věřících a většinou, když lidi přicházejí, tak tady na Slovensku možná je potkáme někde na půli cesty, od Bohu už něco vědí. V Česku kolikrát se s Bohem setkávají úplně jako poprvé. Je potřeba s nima ujít mnohem delší cestu, ale o to je to krásnější. Takže my se snažíme, my jsme vlastně začali dělat tradiční křesťanství, ale v moderním stylu. Pro nás bylo důležité se stát církví, do které budou přicházet nevěřící lidi a vlastně do které se hlavně ty naši lidé, kteří tam chodí, nebudou bát pozvat svoje kamarády, svoje přátelé, svoje blízky. A to se nám, myslím, že daří. Každou neděli tam máme lidi, kteří jsou tam poprvé, kteří třeba poprvé vůbec přišli do církve. A často se to i děje tak, že lidi z jiných církví se vodí přímo k nám na poprvé svoje kamarády a pak je vezmou do svojí církve, což pro nás úplně skvělé. Slovensko je jiné prostředí, než máme doma. A já vždycky odjíždím z Campfestu s pocitem absolutní vděčnosti za to, jakou máme církev, jaké máme zázemí, jaký máme týmy a jak hrozně dobře se nám slouží vlastně u nás. Ale zároveň tohle to vnímám jako hrozně příjemný vidět různý věřící se sjednocovat pod jedním božím slovem a ať už jsme z jakýchkoliv denominace nebo církve, jsou tady katolíci, protestanti, tak vlastně společně dokážeme uctívat Boha a to se mi na jakýmkoliv festivalu a na Campfestu zvlášť líbí vidět tady tolik mladých lidí a tolik lidí vůbec, že víra je normální. Si myslím, že to hrozně moc hlavně těch mladých potřebuje vidět.
0: Hoci sa nám môže zdať, že nemáme veľa, stále sa môžeme podeliť o to, čo máme. Vyzýva k tomu Daniel Skokan, riaditeľ českej a slovenskej pobočky Krmte hladové alebo Krmte hladných.
2: Pomáhame hladovým lidem po celém světě, pomáháme církvím, aby v zemích, jako jsme my, Česká, Slovenská republika, ten západní svět, kde si to třeba neuvědomujeme, ale máme úžasný dostatek. Ano, máme kolem sebe chudé lidi, ale jsou lidé, kteří se modlí každý den modlitbu Otče náš, dej nám dnes náš denní chléb a nenachází na tu modlitbu ten den odpověď. A církev může být odpovědí pro tyhle lidi. Zprostředkováváme tuhle pomoc od pastora k pastorovi, od církve k církvi, tak aby se pomoc dostala nejenom do velkých měst, ale na ty malé místa, do škol a siročinců, který provozují misionáři, kazatelé a křesťanský pracovníci z celého světa a často místní lidi, místní pastoři, kteří se nedokážou nedívat kolem seba, nedokážou zavřít oči nad tím, že některý lidi z jejich církve 3-5 dní třeba nejí.
0: Akou formou pomáháte? A kde? V kterých krajinách?
2: Pomáháme ve víc než 21 zemích světa, většinou jsou to ty nejchudší země, takže je to subsaharská Afrika, jsou to některé země v Tichomoří a v Jižní Americe nebo v Latinské Americe. Pomáháme ve školách, když je navštívím, tak je tam 8 000 dětí a kolem plotu jsou děti, kteří se dívají dovnitř a mají zavěšený ty svoje dětské prstíčky skrz ty oka toho plotu a koukají dovnitř a těší se, že jednou budou přijatý do podobné školy, protože v té škole dostanou snídani před školou a oběd po škole. A já jsem se ptal jedné australské misionářky takhle, co dělají ty děti o víkendu, když od pondělí do pátku takhle dostanou ve škole jídlo. A ona mi řekla, no těší se na pondělí, budou ohladu pouze dva dny a zase pak dostanou jídlo. Takže většinou, když začneme v takovéhle škole podporovat tu školu a tu misi tím, že dodáme ten jednoduchý potravinový program, což je jednoduchá rýže se sojovým granulátem jako náhrada masa, dehydrovanou zeleninou obohacené o vitamíny a minerály, tak aby to mělo nutriční hodnotu. To nasytí to dítě a zabezpečí vitamínama a minerálama na celý den. Jedna porce vyjde na 20 centů.
0: Kolko dětí denně takto přijme, keď chodí do té školy potravu?
2: Celosvětově je to teďka asi 674 tisíc dětí. Je to díky tomu, že za prvé křesťané mají velké srdce a za druhé díky tomu, že spousta místních křesťanů v tom třetím světě je ochotná jim sloužit a taky díky tomu, že ta jedna obědová porce stojí jenom 20 centů.
0: Robíte nějaké sbírky alebo jako formou se sbírají finance?
2: Máme bankovní účet v Česku, na Slovensku a v několika dalších západních zemích. Je to několik kanceláří celosvětově, hlavně v těch bohatších zemích, jako je Německo, Spojené státy, ale i Česká republika a Slovensko, jsme hrdí a velice štědří partneři. Někdy dokonce překonáme ve štědrosti i třeba německou kancelář. Není to soutěž samozřejmě, protože Bůh vidí každý malej dar, ale když vím, že za 10 euro nakrmím jedno dítě na celý měsíc ve školní den, mnozí z nás tohle zvládneme udělat a některý z nás můžeme říct, že možná můžeme nasytit třeba 2, 3, 5 dětí. A někdy tohle málo, těch 10 euro prostě jednomu dítěti na druhém konci světa změní život. A my podporujeme nebo pozbuzujeme lidi i k tomu, aby třeba v pátek si to zkusili, že se vzdají svého oběda a spoustu z nás dáme za oběd 10 euro. Někteří míň, někteří víc, ale spoustu z nás ano. A když se vzdáme toho oběda, tak pocítíme ten hlad, což inspiruje naši modlitbu úplně novým způsobem za děti, který tímhle způsobem hladoví a současně posíláme vlastně jednomu dítěti jídlo na celý měsíc, což je fascinující, protože v každé škole, kde my zavedeme tenhle potravinový program, což je obyčejné risotto, který by nikdo z nás nejedl 20 dní za sebou. A ty děti mají ten druh hladu, že ho rádi snědí. V těch školách se zdvojnásobí až trojnásobí účast dětí ve škole, protože se stáhnou děti z těch prací na ulici a prací na zemědělských a stavebních projektech, z té dětské práce. Tímhle se děti dostanou do školy, dostanou vzdělání a jejich dospělost potom znamená taky schopnost zaopatřit svoji rodinu. A jejich děti už potom můžou chodit dál do školy bez naší pomoci.
0: Milí poslucháči, v dnešnej Viere v živote vás na festival Campfest zaviedla Dagmar Mozolová. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026. Buď mi